jeden dotaz. Máte rádi tango? Myslím, že tento tanec mají rádi snad úplně všichni, akorát tančit ho umí málo kdo. No tak si alespoň poslechneme, co s tím rytmem vykouzil Falco. Tango in the night. Pak důkaz, že Evelyn Thomas není zpěvačka jenom high energy. Měla totiž spoustu dalších krásných věcí. Tak třeba jako dnes Heartless z roku 1984. No a na začátek Sophie a Face to Face. Taneční party. Hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: Steve Allen, tak to je britský vokalista, který působil asi ve čtyřech formacích a krom toho solo. A právě z tohoto období tu máme jeho největší hit Letter from My Heart. Pak Funk and Soul a skupina Change a Paradise, jednoduše ráj. No a začínáme opět v Anglii. Původně model, pak zpěvák Eddie Huntington a Mayday.
1: I would see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love. But it went too quickly, because now I'm burning hot.
2: Back to the 80s.

0: a jestli pak víte, kdo je Juan Carlos Ramos Vaquero. No, ten se narodil v Madridu. Že ne? No, já bych to taky nevěděl, ale pokud řeknu jednoduše Ivan, to tak je jasno. A ještě přihodím Baila anebo Fotonovela. A věc je vyřešená. Ovšem, zapomněl jsem ještě na jeden hit, který u vás vzbudil poslední dobou docela velké pochvalné ohlasy. Hej, Mademoiselle. No, a proto teď a tady jeho maxi verze.
1: Maxi mix.

skupina Dalar a All Amour a právě dohrává Barry Lane a Journey to the Moon, taky věc, o kterou si často píšete. No, balíme, končíme. Rozbaleno má už ale Harry na Music Only se svou party až do dvou a pokud ho chcete slyšet live, pak pondělí až středa vždy od 7 ráno do 9. No, aspoň si prosvištíte rakouskou němčinu a je to společné vysílání s Air rádiem z Vídně. Zítra tady Kuba Melín s lahůdkami, taky Martin Svátek, buď s country nebo hezkou muzikou od srdce. No a já zase za týden, kdy vám prozradím, co jsem pro vás na léto pěkného přichystal. A dokonce ještě Jermaine Jackson a Dynamite, pak Šampáňa, Blackjack a nakonec mé oblíbená The Strangers a Golden Brown. Takže Pavel Bárta přeje hezké dny s dobrou oldies muzikou, mějte se fajn.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu, ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo a já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, po skutečnosti. Nebo po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já už nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále, o samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech, našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával ze spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak posloucháte, je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám a ještě jednou cirkát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky alb, vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě nevletěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují u svojí domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že nebo tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžma, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60. kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

Mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tato skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že... Kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná si to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom sobicové jazz, to jsem já, on zakolik, tak říkají, no dneska jen do, no, samá moderna, což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme Moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.
1: Color Music Radio.

I like that. In the sky. Yes.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

jaký je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

Jarda Ždímal rovná se pouze gramofonové desky a více lásky do vašich uší. On the Color Music Radio.

Miláčkové moji, bude mě dneska poslední song. Čekají nás pějí pěkný vedra, takže nezapomeňte se mazat. To znamená, jak zvenku, tak samozřejmě zevnitř. Hello everybody, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především je Cibeně House.

6 hodin. Samozřejmě se známým motem je Sákovi bombice do tvojí palice. Všem přeju hezkej zbytek dne. A nejlépe s rádiem Color.

0: rádi. Chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Je dneska je 18. června. Svátek nám slaví Milanové. Ano, přátelé, Milánkům všechno nejlepší. No a v rámci dnešního dne mám pro vás taky informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují následovný, a to, že by mělo být převážně jasno. Ano, přátelé, konečně je to tady slunečnej, krásnej den na většině našeho území. Já doplním teploty, ty ranní nejnižší by se měly pohybovat mezi 13 až 16 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 26 až 28 stupňů. K večeru se ochladí, a to na... Abych to řekl přesně, přátelé, 20 až 24 a přes noc, tedy úplně v noci, a ta nejnižší teplota by měla být 16 až 18 stupňů. Ano, slibovali nám oteplení a podle meteorologů to vypadá, že i tady, ano, přátelé, vypadá to, že se nám začíná dělat letní počasí. Dnes 28 stupňů a slunečno na většině našeho území, to je plán pro dnešní den. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, to už je naprostej standard. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od Das FX. No a pokračovat budeme Lords of the Underground. A tyhle ty oldschoolový, fousatý, rapový a hiphopový věci budeme hrát celou první část. Pak na řadu přijdou Frikolora Infos, rubrika o informacích, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a v té druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, se podíváme na breakbeat, tedy muziku zlomenou tak, že by to ani sádra nespravila. A ještě navíc v rámci novinek z posledního týdne, ano, přátelé, mezi 9. a 10. aktuální věci, které vyšly v posledních 7 dnech. Uzavřeme to reprízou Frikolora Infos, takový je plán, mezi tím mixy v rámci DJských setů, nějaký to škrábání, blbý keci, nějaký ten kopanec, možná taky výpadek. Bůh ví, co nás dneska čeká, je 18. června, já vám přeju ještě příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Frikolora 27 minut po 8 hodině, venku krásně slunečno. No a tak jsme trošku zrychlili, teď to je Around the Way Girl, LL Cool J. No a Dr. Green tam, páno přátelé, vědce, kterou tedy mají na svědomí Cypress Hill, by mohla trošku ještě rozzelenět ten dnešní den, co si budeme povídat. No a v tomhle rytmu budeme pokračovat. Ještě zhruba půl hodinky a pro vás připravuju samozřejmě Frikolora Infos, informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete, neměli byste vědět. Je čtvrtek, v druhé části nás čeká breakbeat, všechno jde zatím podle plánu, tak doufám, že to tak vydrží.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Radio vám přeje DJ Freaky a samozřejmě Color Music Radio tady teď a v tuhle chvíli posloucháte pořad Freakolora. Je čtvrtek 18. června, svátek slaví Milanové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují, přátelé, slunečno na většině našeho území. Na Moravě by se mohl sem tam dopoledne objevit mráček, ale to spíš tedy opravdu jen dopoledne, protože už v odpoledních hodinách a podvečer by to mělo být tak též slunečný a krásný a hit parádní, ano přátelé, protože teploty po ránu ještě v tuhle chvíli by mohly být kolem 16 až 17 stupňů v odpoledních maximech, ano přátelé, a světe div se, nejteplej bude na tedy západě Čech, tedy na Karlovarsku. V odpoledních maximech dnes můžeme očekávat, že to stouplo 27 až 30 stupňů nad nulou. Ano, přátelé, hits paráda, hits here. No a dál pokračujeme 22 až 27 v podvečer a přes noc potom teploty kolem 17 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Jak jsem zmiňoval, čeká nás krásnej teplej slunečný den, nebo aspoň tak to tady slibují. No a do budoucna se máme připravit na vedra, ale také bouřky, ano přátelé. Takže ty vedra, které nám slibují teď následujících 5 dní nebo 6 dní, tak by měl provázet tedy také tenhle ten nešvar těchto horkých dní a to jsou bouřky. Tak uvidíme, dneska to ale vypadá na krásný slunečný den, což je pozitivní a já jsem rád, že vám to můžu takhle sdělit. Co se týče dalších informací, pojďme se na to podívat. No jako první je tady informace, děti jsou jako psychologové vlastních rodičů. Následky si potom nesou celý život. Děti mají od rodičů získávat pocit bezpečí a opory. Někdy se však tato dynamika nenápadně obrátí. Dítě se pak stává důvěrníkem, prostředníkem v konfliktech nebo hlavní emoční oporou dospělého. Psychologové tento jev označují jako parentifikace a jeho důsledky se často projeví až mnoho let později. Děti přebírají odpovědnost za péči o rodiče, což je dlouhodobě obrácená role, označovaná jako parentifikace. Tento jev začíná nenápadně, často kvůli rozvodu, osamělému rodičovství nebo psychickým potížím. Následky se projeví v dospělosti, například úzkostmi, vyčerpáním, potížemi s odpočinkem nebo přehnanou odpovědností za druhé. No a začíná to nenápadně, v mnoha rodinách nejde o vědomé selhání rodičů. Důvodem může být rozvod, osamělé rodičovství, psychické potíže, nemoc nebo dlouhodobý stres. Dítě se snaží pomoci a postupně na sebe bere úkoly, které původně náležely dospělým. Když už nejde o běžnou pomoc, ano přátelé, pomoc v rodině je přirozená součást života. Není problém, když dítě občas pomůže s mladším sourozencem nebo se podílí na chodu domácnosti. Hranice se však posouvá ve chvíli, kdy se stává hlavní oporou rodičů. No a my pokračujeme dál, další informace. Hambaté fotky v mobilu vás na dovolené mohou dostat i do vězení, varuje expert. Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek, a ačkoliv jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, z jejichž pomocí lze problému předcházet nebo alespoň zmírnit následky. Na cesty dnes můžete vyrazit téměř jen se smartfonem v kapse nebo tabletem v ruce. Jedním zařízením platíte, máte v něm jízdenky, letenky, potvrzení o rezervaci ubytování, půjčení auta, vstupenky do parků, muzeí a památek nebo třeba mapu. Navíc je to hlavní komunikační zařízení a máte v něm všechny kontakty a pokud vyrážíte na pracovní cestu, máte zpravidla i notebook, ve kterém jsou často roky dokumentů, smluv a dat. No a což je samozřejmě náramně pohodlné, ale skrývá to i určitá úskalí. Rady, jak se svá zařízení připravit a jak se chovat, se tady ve spolupráci s bezpečnostním expertem dali dohromady. Dříve byl členem bezpečnostní rozvědky. Na cestování a bych si ale pořídil druhý telefon, na kterém bych měl uložené jen ta hesla, která potřebuji během cestování, dodává.
No a poslední informaci, kterou mám, myslíte si, že máte svá data pod kontrolou? Tohle vás možná vyvede z omylu. Každý den po sobě zanecháme digitální stopu, klikáme, vyhledáváme, nakupujeme, komunikujeme. Většina těchto procesů probíhá nenápadně na pozadí a jen málo kdy si klademe otázku, kdo data skutečně ovládá a jak ovlivňují naše rozhodování. Nová výstava Data and Sovereign v Pražské galerii Rudolfinum ukazuje, že nejde jen o technologie, ale také o svobodu, moc a demokracii. Na první pohled mohou díla působit jako pohled do světa technologií, algoritmů a umělé inteligence. Výstava Datas, tedy která je od 11. června k vidění v Pražské galerii Rudolfinum, ale míří mnohem dál. Prostřednictvím tvorby 21 umělců a uměleckých uskupení zkoumá, jak digitální systémy proměňují naše každodenní životy, politická rozhodnutí i samotné chápání svobody. Návštěvník se zde nesetká s jednoduchými odpovědmi na technologický optimismus. Výstava otevírá otázky, které jsou stále naléhavější. Kdo dnes ovládá data? Jakou moc získávají algoritmy? A co se stane, když se důležitá rozhodnutí začnou přestouvat do systému, která většina lidí nikdy neuvidí? Prostřednictvím výstavy tedy upozorňuje na rizika, tak na přínosy využívání

0: technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Minuta po devátý a už tady šátrám pravou rukou v rámci druhé části pořadu Frikolora. Čeká nás breakbeatek, zlomenej čtvrtek tak, že by ho ani Sádra nespravila. Novinky z posledního týdne v DJském mixu, to jedině na Color Music Rádiu v pořadu Frikolora. Každý čtvrtek mezi 9 a 10 hodinou. Bude tak tomu i dnes 18. června, kdy nás čeká krásnej slunečnej den. A já už se na to těším, že vám rozproudím krev v žilách díky muzice. Sluníčko nás do toho zahřeje, bude to fanfárový, už po reklamním bloku se opět slyším naslyšenou. Dobré ráno ještě jednou vám všem.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš, zvuček poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
9: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
10: Posloucháte
11: Color Music Radio.
0: No a my začneme neobvykle pomalu, protože Skynet Opera, no přátelé, Terminátor přichází, dost se teď často řeší AI, jak to s tím dopadne, my už to všechno víme, protože nám to ukázal Arnold. No a tohle je jeden z mých oblíbených producentů Gramatik, taky Luxas, Skynet Opera, první novinka dnešního dne, dobrý ráno.

takhle může znít čtvrteční Frikolora, trošku jinak jsme začali, ale i tohle je aktuální muzika, no přátelé, Astral Elevation na Killach. Za chvíli Brazil a Cool Bass, další novinka a my budeme samozřejmě zrychlovat a budeme přitvrzovat, tak to tady bývá ve Frikoloře. Ještě určitě chvíli budeme hrát aktuální novinky a pak se možná podíváme i na to, jak vypadá žebříček těch ověřených věcí tou DJskou komunitou, aby jsme věděli, jaký breakbeaty se hrajou na breakbeatových mejdanech, který tedy u nás moc nejsou, jestli se nepletu, nechci se nikoho dotknout, ale klidně bych někdy na nějaký breakbeatový mejdan vyrazil. Pokud něco děláte, klidně mi napište, já se podívám, třeba i dorazíme a rád vám to proženu éterem Color Music Rádia takhle ve čtvrtek.

16 minut po 9. hodině, já taky zdravím svého kámoše Konyho, ten je na cestě za náma, tak mu přejeme šťastnou cestu, ať mu to s tím nákladem, který nám veze, jde podle toho, jak si představuje, páč takovej kámen to něco váží.

ukážu, jak takový kámen vypadá, přátelé. A vy můžete na Instagramu sledovat spoustu divných věcí. Třeba včerejší setkání DJ Frikyho, DJ Uvoji a Dalibora Jandy. Ano, přátelé, já jsem zmiňoval, že dělám remixy, nebo už jsem udělal na tour s Činaskama, ty exkluzivní remixy hraju jenom tam a udělal jsem taky Kaskadéra. Toho jsme tady ještě nehráli, vy ho živě můžete vidět jenom na tour s Činasky. No a včera s chodou okolností jsme řešili, co s takovým remixem dál. Takže jsem se setkal s legendou, přátelé, mám podepsaný vinyl.

tohle byl Arm Style a jeho Like, tak klidně můžete dát like na Instagramový účet Freaky Fling. Zítra opět budeme soutěžit o lístky na Lety Troll, ale dávat ho tam nemusíte. New Thing, tak se jmenuje věc, kterou vydal před 5 dní jeden z mých oblíbených producentů, s kterým jsem měl čestu taky hrát, a to je Crafty Cuts. Ta přichází na řadu právě teď, posloucháš Color Music Radio, breakbeatovej čtvrtek, zlomenej tak, že by ho ani sádra nespravila.

prej už naučil poslouchat ty sousedy. Tohle vám musí slušně vibrovat v celém baráku, to můžou sousedi klidně chytit.

chystaný další Petelice, On the way, yo, a Huda Hudia, a nebo Yo Speed, ano přátelé, ten teďkon vládne, dá se říct, tomu breakbeatu a jeho věci jedna za druhou se drží v žebříčkách, no a my jedna za druhou. My se nebudeme koukat na žebříčky, dneska totiž vyšlo Bitter Taste a to před pár minutama. A my už to za chvíli hned po zmiňovaným Huda Hudia a On the way, yo, zahrajeme v éteru Color Music Rádia. Já se nemůžu dočkat.

No a já vás informuju vždycky o tom, co se v éteru Color Music Rádia bude dít. Aktuálně víme, že nebude vysílat Martin Svátek, což ale neznamená, že protáhnem pač. Dneska to fakt asi nepůjde. Ale co půjde, přátelé, tak to je dnešní Fonotáč. A tam se objeví dva moji kámoši, a to DJ Fate a Filip Konvalinka a Sepio Squad. Ty spolu vydali totiž album Dvě mouchy jednou ranou a dneska křtí nový EP právě při vysílání Fonotáče tedy, a vy můžete být pomocí Color Music Rádia u toho, anebo můžete vyrazit i do Fono, že jo, .cz, se tam s nima potkat, pravděpodobně vám nějakým způsobem vinyl podepíšou. Martin píše, že tedy můžete slyšet dnes Fonotáč na Color Music Rádiu, jestli se nepletu, od 6 do 8, to mě Martin za chvíli určitě ještě opraví, já se na to podívám, abych měl přehled, ale vy si to rozhodně nenechte ujít, protože DJ Fate a Filip Konvalinka to jsou matadoři rapu a hiphopu, ať už producentsky, nebo samozřejmě textově v rámci Pio Squad, a DJ Fate má za sebou nespočet zářezů a tady budu ladit i já, protože mě to zajímá a nemůžu se tam dostat fyzicky, takže zdravím kluky, jak tedy v rámci Fonotáč, tak samozřejmě Pio Squad a DJ Fate. My pokračujeme v krasojízdě, teď nás čeká ten zmiňovaný Yo Speed a jeho Bitter Taste. Tohle bylo On The Yo.

Máme Zuzalku, kterou samozřejmě miluju, která se o mě stará, jak o vlastního, tak aby vysílání fungovalo bez jakýchkoliv problémů, a to vypadá, že by dneska mohlo klapnout. Tohle byla novinka aktuální z dnešního dne, Bitter Taste, I Own Speed, teď už City Lizzy, taky Wizard, Benji Wild a Big 45. Na to dnes taky vyšly remixy od Freestylers, ale ty tady ještě nemám. Takže pokračujeme v krasojízdě, za chvíli nás čeká, jak jinak, než taky informace o parťácích tohoto pořadu Frikolora. Mezi 8 a 10 hodinou každý všední ráno DJ Friky za Gramcema. Je tomu

Další novinka, Ike Sora, Sleepy Heft, taky plík, za chvíli nás čeká Henry Birk a jeho Signál a v instrumentální verzi a my se pomalu a jistě blížíme k závěru. Já musím říct parťáky tohohle pořadu a samozřejmě informace pro dnešní den. No ale to až za chvíli a taky nás čeká závěr v pomoci Free Colora Infos, protože ty to tady vždycky úplně uzavřou.

Nejdivnější ranní pořad českým éteru je rozhodně Frikolora, muziku, kterou nikde jinde neuslyšíte. A slyšet jste ještě taky nemohli. Některé novinky vyšly před pár minutama a my už je hrneme v éteru Color Music Radio. Dobrý ráno.

No a já jsem zmiňoval, že musíme říct taky parťáky, bez nich by to nešlo ani dneska, jelikož je dneska, tedy co, dneska je čtvrtek, je potřeba se podívat na parťáky a dnešním parťákem, já to tady mám, vydržte mi vteřinku, není nikdo jiný a než... Protože je čtvrtek, tak to musí být Growshop, že jo? Je to určitě tak, ne? Je čtvrtek a je to Growshop, ano přátelé, pár slov ze světa growshop.cz. Ty nám přináší vše, co potřebujeme pro úspěšné indoor i outdoor pěstování. Od základního vybavení až pro profesionální techniku pro zkušené pěstitele. V growshop.cz se zaměřují na kompletní sortiment pro všechny, kdo chtějí svým rostlinám dopřát ty nejlepší podmínky. Najdete tam vše od osvětlení, ventilace, měřící techniky až po pěstební boxy, substráty nebo kvalitní hnojiva. Ať už pěstujete doma v malém nebo máte větší projekt, v growshop.cz vám rádi poradí a pomohou vybrat ideální řešení. Ano, přátelé, pro více informací mrkněte na jejich web na tedy growshop.cz nebo jim můžete zavolat. Ochotně vám poradí, doporučí vhodné produkty a podělí se o své zkušenosti z praxe. Growshop.cz, váš spolehlivý partner ve světě moderního pěstování. No a my si necháme dohrát tuhle parádní věc.

Rádio, kde můžete slyšet aktuální DJský mixy z novinek z posledního týdne, to je pořad Frikolora na Color Music Rádio a já jsem moc rád, že ty breakbeatový čtvrtky se chytly, páč mě to mega baví, tak jsem rád, že to je vidět i na poslechovosti a zdravím vás všechny na druhé straně tohohle mikrofonu. Dobrý ráno.

No a uzavřeme to stejně jako obvykle informacema o dnešním dni. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k němu tak, abyste věděli, do čeho jste se probudili. Dneska je čtvrtek, 18. června. Milanové nám dnes slaví jmeniny a stejně jako obvykle i dnes vás můžu uklidnit, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují teploty nadmíru, tedy pozitivní, taky slunečný den na celém našem území. Pojďme se na to podívat. Ranní teploty by se měly pohybovat kolem 16 až 18 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat, a teď to ještě vyrostlo v Brně, přátelé, ono to furt to stoupá, 26 až 31 stupňů. To je předpověď pro dnešní den v rámci tedy teplot. K večeru se kecám. V Brně bude dneska 32, přátelé, tak to si dělají srandu už, ne? Ne, jo? No tak jo, nebo ne? Ne, neteplej, ne, 30, já už jsem zítra zase. Zítra bude ještě teplej, přátelé, já už jsem zítra, my ale potřebujeme dneska. Dneska bude maximálně 30 a to na Karlovarsku. Pojďme se podívat tedy k večeru 22 až 28 a přes noc potom 17 až 19 stupňů. To je stejně furt hodně nad rámec toho, co já jsem zvyklý. Mně stačí 27, to by tady mohlo dneska u nás ve středních Češích, jak říkal Michael Bate. Pojďme se podívat na informace z internetu. Děti jako psychologové vlastních rodičů. Následky si nesou celý život. Děti mají od rodičů získávat pocit bezpečí a opory. Někdy se však tato dynamika nenápadně obrátí. Dítě se pak stává důvěrníkem, prostředníkem v konfliktech nebo hlavní emoční oporou dospělého. Psychologové tento jev označují jako parentifikace a jeho důsledky se často projeví tedy o mnoho let později. Děti přebírají odpovědnost za péči o rodiče, což je dlouhodobé tedy obrácení rolí označovanou jako právě parentifikace. Tento jev začíná nenápadně, často kvůli rozvodu, osamělému rodičovství nebo psychickým potížím. Následky se projevují v dospělosti například úzkostmi, vyčerpáním, potížemi s odpočinkem a nepředhánanou odpovědností za druhé. Začíná to vždy nenápadně a když už nejde o běžnou pomoc v rodině, je to totiž přirozená součást života. Není problém, když dítě občas pomůže, ale přesouvat na něj tedy některé věci až třeba oporu rodiče se v budoucnu nemusí vyplatit a následky se často právě projevují až do dospělosti. A my jdeme dál. Další informace, kterou pro vás mám. Hanba té fotky v mobilu, tak na to si dejte pozor a na mnoho dalších. Na dovolené mám teď můžou způsobit problémy a dostat vás třeba až do vězení. Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek, ačkoliv jde o pravidla souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla. Z jejich pomocí lze problému předcházet nebo aspoň zmírnit následky. No a na cesty dnes můžete vyrazit jen se smartphonem v kapse nebo nebo s tabletem v ruce. S jedním zařízením platíte, máte na něm jízdenky, letenky, potvrzení o rezervaci, ubytování, půjčení auta, vstupenky do parku, muzeí a památek, mapu. Ježíš, já jsem tak dlouho nikde nebyl s telefonem, já vždycky sebou vezmu nějaký mixák, kontroler, počítač, mikrofony, sluchátka, milion věcí, všechno je to těžký jako kráva, budu muset někam ze zelkou vyrazit jenom s telefonem. No a to samozřejmě může být pohodlné, ale může to způsobovat také problémy a to třeba právě tím, co sami v telefonu máte. Na to si dejte pozor, protože v některých místech třeba právě hambaté fotky můžou způsobit při kontrole problémy. No a na cestování bych si právě tady podle odborníka pořídil druhý telefon, na kterém bych měl uložená jen ta hesla, která potřebuji právě během cestování. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká, myslíte si, že máte svá data pod kontrolou? Tohle vás možná vyvede z omylu. Ano, přátelé, každý den po sobě zanecháváme digitální stopy, klikáme, vyhledáváme, nakupujeme, komunikujeme. Většina z těchto procesů probíhá nenápadně na pozadí a jen málo kdy si klademe otázku, kdo data skutečně ovládá a jak ovlivňuje naše rozhodování. Nová výstava Data and the Sovereign v pražské galerii Rudolfinum
ukazuje, že nejde jen o technologii, ale také o svobodu, moc a demokracii. Návštěvník se zde nesetká jen s jednoduchými odpovědmi na technologický optimismus. Výstava otevírá otázky, které jsou stále naléhavější. Kdo dnes ovládá data? Jakou moc získávají algoritmy? A co se stane, když se důležitá rozhodnutí začnou přesouvat do systému, které většina lidí nikdy neuvidí? Ano, přátelé, tady prostřednictvím té výstavy se můžete tedy informovat o tom, co tedy je tedy nebezpečného právě v rámci těch datových toků. Tak to byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bychom se tady neobešli, a to je parťáctví. Ano, parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie

0: Radio Reggae Vibes. Akci podporují Gana a Maskot.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi, Utari, Asterstek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Do Shesti, Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Sex appeal. To nejlepší z

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

0: se live, čili živě, protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Yeah. Čerstvý polední meny. Právě teď já tady na Color Music Radio srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod Faith Evans a samozřejmě její manžel Notorious B.I.G. A stejně jako minule jsem pro zachování kosmické rovnováhy a tektonických desek pouštěl Michaela i Prince, tak i teď, když jsme si zahráli B.I.G., tak na druhé straně musíme zahrát.

So Many Tears, tolik s Tupac Shakur. Předtím Notorious B.I.G., původně jeho kámoš, vlastně tam žádná rivalita předtím nebyla, kdo ví, co to všechno způsobilo, to, jak to nakonec dopadlo. Nicméně takový jako komplexní téma, tady mám otec Fura, sedere k mikrofonu, že láska, kde není láska, tam se derou různý další síly a že znova a znova právě pro tu rovnováhu, že my tvoříme tu rovnováhu kolem sebe v rámci svých vztahů a projektů a i vlastně pro tento svět, každý, kdo se vrací do svýho rovnováhy a nesouzení, neustále levý, pravý, černý, bílý, tak pomáhá té rovnováze planetární, ne? A tak to je jedna myšlenka, druhá myšlenka k tomu, jak ten nejenom hudební průmysl, ale ten obecně zábavní průmysl vlastně tlačí spoustou peněz, věci a projekty a konflikty vlastně a takový jako energie, který si říkáš úplně jako proč? Hip-hop není jenom o sexu a o autech a zlatých řetězech, vůbec ne. Ten opravdový hip-hop je muzikou ulice, která má pozvedat lidi, která jim má pomoc v tom, čím si procházejí. A když si poslechnete právě třeba Tupacovo dílo, tak samozřejmě mohl bych vám zahrát spousty gangsterských věcí, mohl bych vám zahrát spousty songů o sexu, ale schválně vybírám něco, co je trošku více reflektivní k tomu, že hip-hop, stejně jako reggae music, stejně jako všechny ty poluční žánry, které vznikly vlastně ze špíny ulice a od lidí, kteří neměli nic v kapsách a než se toho chopil ten hudební průmysl, tak to tak bylo a bylo to hlavně o message. A tak jsem moc rád, že máme prostor tady na Color Music Radio hrát vám message music. A přijde mi vtipný, že ten opravdový hip-hop, který třeba vznikal právě v reakci na různý právě ty tlaky těch gangsterských rapových od, tak ten real hip-hop potom je označovaný jako alternativy hip-hop, nebo takovýhle vlastně subžánry, který to úplně schazují někam u hip-hopu, proč to říkám právě, protože v hip-hopu je tolik conscious umělců. A mám-li vám zahrát aspoň dva, tak tady jsou Tribe Called Quest a potom třeba Arrested Development. A právě Arrested Development se v září vrátí do Čech a já vám o tom za chvilku povím víc.

0: Tak, to je nádhora, ne? I po těch letech. People every day. To byly Arrested Development a mám velkou radost, že můžu vás informovat o tom, že se vrátí v září do Prahy, konkrétně 17. září na klubový koncert v Lucerna Music Baru. Lístky už jsou v prodeji, tak nepropásněte, protože tohle zažít naživo, stejně jako slyšíte z této nahrávky, tato ta energie na tom koncertě je ještě zmaximalizovaná, tak vřele doporučuju. Teď nás čeká něco z domácí scény, a to sice Prago Union, protože minulý týden pokřtili nový album Nekorektum a vedle toho, že to byla moc hezká akce, která proběhla v Riegerových sadech v rámci Prague Open Airu, tak se ke mně dostali dvě CDčka, o který budeme soutěžit. Dneska o jedno z nich a otázka zní, jak se jmenuje host v tomhletom songu a kdo produkoval ten beat?
1: Yeah.

Ty kráso. Song jménem Světlo plachost. Předtím Hledá se rým. Dva songy, kde tu instrumentálku nedělal Kato, který dělal jinak celý zbytek desky, ale někdo jiný. A kdo to je otázka pro vás a my soutěžíme o CDčko jménem Nekorektum, nová deska Prago Union. Kdo byste chtěli vyhrát, tak mi pište na lukas@radiocolor.cz. Polední meny. Díky MacParts.cz za to, že se mi starají o věci kolem MacBooku a mýho iPhoneu. Zase musím zajít, Indro, co nejdříve. Nějak mi tam něco zlobí. MacParts.cz. A díky také Rovojtu Ice Cream za plný mrazák skvělý z bezliny ze Šumavy. Yummy, yummy.

Vocab, samozřejmě Fugees, Lauryn Hill, Wyclef Jean a Pras tady v remixu Salama Remyho. Vocab, baby, 90,7 Praha, 99,4 Brno, 100,5 Plzeň, 98,6 Karlovy Vary, zdravíme taky Ústí nad Labem, 100,2 Liberec, 95,1 Opava, 90,1 Znojmo, 92,4 a už brzo taky Tábor a co to tam ještě bylo? Jo, no jasně, Jihlavu nesmím zapomenout, 91,7. Tak srdečně zdravím, ať už posloucháte přes FM úplně kdekoliv, nebo DAB+, to máte celoplošně, celorepublikově, anebo samozřejmě i za hranicemi, kdekoliv po světě, skrze radiocolor.cz, anebo další třeba Play.cz, Radio Garden a další. Budu moc rád, když mi napíšete, kde posloucháte dneska vy, lukas@radiocolor.cz. Mám tady ještě, by the way, nějaký trička poledního menu, kdybyste chtěli objednat, tak buď shop.jachmusic.net nebo právě v e-shopu na radiocolor.cz a jeden z vás ho vyhraje. Právě z těch, kdo mi napíšete, kde zrovna teďka posloucháte. Soutěžní adresa znova lukas@radiocolor.cz a teď... Když už ten Wyclef si tam dělal legraci s tý Roxanne. Roxanne! Nemám tady Police, ale mám tady Stinga. Naprosto nadčasová, skvělá muzika.

by nikdo nečekal, ale vlastně je zcela přirozený, protože Sting má k reggae music blízko celý svůj život a s Shagem jsou kámoši, natočili celý společný album 44876, 44 je volačka do Británie, 876 volačka na Jamajku a společně jim to dobře šlape, ať už ve studiu a nebo na koncertech. Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit třeba minulý rok v Ostravě na Colors of Ostrava a kam letos dorazí zpěvačka z ostrovů Trinidad a Tobago, která se jmenuje Queen Omega. Máme ji v playlistu Color Music Radio a nemám teďka ten song konkrétní, který by vám chtěl zahrát tady. Musel bych zapojovat gramofon, který nemám zapojený, ale pustím vám jinou královnu, která k ní má vlastně velmi blízko, ale je z Jamajky a jmenuje se Queen Africa. Yeah! A teď se mi to hodí do playlistu. V tomhletom songu navíc zastuje Damien Marley.

Yes, yes, yes, yes. Queen Africa, Damian Marley v rámci poledního mini na Color Music Radio. Dnes v premiéře ve čtvrtek 18. června 2026 a dnes je první takový warm-up den festivalu v Hořicích pod Krkonoší, festivalu, který letos slaví už 23. ročník. Culture Reggae Vibes. Akce, která, jak už název napovídá, hlavně o reggae music, nicméně pojímá všechny další příbuzný žánry. Najdete tam spousty dub music, najdete tam i vlastně ragga jungle, i nějaký dancehall, i nějaký hip-hop. To jsou všechno příbuzný reggae music. Co se týká letošního programu, ten koncertní program začíná v pátek 19. a samozřejmě hlavně v sobotu 20. června. Headlinery tam jsou britský Cimarrons, což je legendární roots reggae parta, s kterou spolupracoval i Bob Marley, když chvíli žil v Británii. Z dalších zahraničních hostů je tam jamajská zpěvačka Aiteli, která vystoupí s kapelou Moby Stick a speciálním hostem bude Sista Carmen. Z Velké Británie dorazí MC Spee, což je samozřejmě frontman Dread Zone, který vystoupí v setu společně s Mikimem. Z Německa dorazí Soundboys Pow Pow Movement, který jsou taky důležitými producenty, s kterými kdysi dávno spolupracoval Gentleman a tak dál, takže dancehallovej bashment v podání Pow Pow v Hořicích nad tamním sound systému v lese, to myslím bude dost dobrý. Z Polska dorazí Maken, nebo taky kapela Shashamane a z domácích, kde začít, Doktor Curry, Concrete Safari, Shaka Tak, Urban Bushman, Prago Union, Reggae, Jakub Johánek and DJ Tematic in Dub, Fer Fekete Kerek, Green Smatrol, Forward March, Ganja Samurai, Divoké Bubny, Emergency, JBC One Love Station, nebo taky producent Raga Junglový producent 100 a mnoho dalších 18. až 20. června s tím, že kapelová stage pojede v pátek a v sobotu. Takže pozvánka pro vás a v této souvislosti bych chtěl zmínit právě Sista Carmen a její mateřskou kapelu jménem United Flavor, protože od nich si teďka dáme věc Novoj a Gambar. Novoja Gambar, v který hostuje španělský Morodo. Takže Sista Carmen právě teď a tady na Koloru a nebo taky tuším v sobotu večer v Hořicích jako speciální host jamajské Aitali.

0: Od mikrofonu Color Music Radio se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, těším se na brzkou slyšenou. Když posloucháte ve čtvrtek, tak doporučuji odpolední program od 16. do 18. s Chuckem Dieslem. Od 18. do 20. potom s Martinem Mikulášem a jeho Phonotouch. A od 20. hodiny potom Dimitri from Higher a jeho Soul Food. Těším se na vás na brzkou slyšenou. Tohle byly moje kulturní tipy a taky dvě otevřené soutěže. Soutěžíme o CDčko Prago Union a taky o tričko poledního menu. Ještě jednou připomínám, odpovědi posílejte na lukas@radiocolor.cz. A chtěl bych ještě poděkovat partňákům tohoto pořadu, nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz, který se mi starají o všechno kolem Macintoshe a iPhoneu, speciálně když ho rozbijete, tak oni vám ho můžou dát dohromady, a potom taky Rovito Ice Cream, skvělý zmrzliny ze Šumavy, bez cukru a bez konzervantů, který jsou raw a delicious. A já to posílám dál. Mějte se parádně.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masklub.
4: Color Music Radio.
5: Byla jedna hodina.

0: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
1: Doňa Mimoňa sleduje pořad sama Doňa.
2: Pořad pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
3: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
4: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatýánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatýána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
5: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit, viď, Haničko?
4: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
5: No tak, Haničko, kontroluj se.
4: Promiňte.
3: Ti-dam, ti-vi-di-dam, tip-ti-rap, ti-rip-tip-tam, tup-ti-dam-dam.
5: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatýána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
6: Podívejte se, dítě.
4: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
6: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
5: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
4: Zadrž, prosím.
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: X Deluxe, the Deluxe Band.

0: Pure Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
6: Color Music Radio. Let's party.
7: Have a good time.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouč.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
8: Color Music Radio.
9: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
10: Color Music Radio.
11: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursdays.

0: Freedom Thursdays.
1: I'm rich, bitch! Color Music Radio.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka I.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla Bár.

Přeju krásný podvečer. Posloucháte Color Music Radio a vysíláme živě. Vysíláme z Record Shopu Fono.cz náš pravidelný pořad o vinylové kultuře, který se jmenuje Fono Touch. Jo, já jsem si právě nanesl krásný levandulový olejček na své prstíčky, takže můj touch bude dneska levandulový. A můj otisk tady na těch deskách asi chvíli zůstane. Máme tady spoustu hip-hopu a hlavně nový věci, který přinesl Filip Konvalinka z Pio Squad a DJ Fate z labelu Ty Nikdy. Přinesli nám svoje nový EPčko, na něm je napsaný 2M1R, čti dvě mouchy jednou ranou. Tak si z něj zahrajem a za chvilku si o tom s klukama budeme i povídat.

0: spolu jako bratři.
1: Posloucháte Fonotáč, ještě jednou pěkný pozdní odpoledne. To už není večer, nebo ještě zdaleka ne, to už je léto, téměř lunovrat. A my vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz s našimi hosty dneska, s Filipem a s Davidem, a.k.a. DJ Fate. Zdravím vás, chlapci, ve vysílání tady na Hentku, prosím, pěkný dobrý večer.
2: Ahoj všichni.
3: Ahoj, zdravíme.
1: Nazdar, nazdar. Takže jako bratři, to jsem vybral hezky na začátek, to jsem ani netušil, že jsem vybral takovouhle bratrskou píseň. Je to vaše první spolupráce, tohle EPčko?
2: Hele, takhle jako v podobě nějakého většího produktu, jako album, jo, ale máme za sebou už prostě řadu singlů, ani nevím od kdy, Davide, kdy jsme udělali první single spolu, jakože Spio.
1: No, oba jste matadoři přes 25 let.
3: Ano, to nevím, já si myslím, že první byl ten remix jenom, co vlastně inicioval DJ Pufas, myslím, ne? A předtím jsem s váma nic neměl. A až teďka během posledních rok, dva jsme začali dělat.
1: No a Filipe, z tebe se to sype, byli jste tady před Vánocema s představitnou EPčko jako Pioskot, Dryman. Spolupráce s Fatem vlastně, jak rychle tohle celý se jako od nějaký jiskry přes upečení po tady pro.
2: Já myslím, že to bylo loni v létě, kdy jsme si telefonovali a já říkám, a tak prostě uděláme rovnou celý album. A David řekl, no a je to, pošlu ti beaty. Netrvalo to dlouho, já jsem měl prostě chuť na úplně ten nejklasičtější boom-bapovej, hip-hopovej, klasický oldschoolovej sound a v lednu bylo hotovo.
3: Měl jsi teda chuť na tohle, ale vlastně ono to klasický boom-bapový sound nemá. Ty to vždycky prezentuješ, než bych se chtěl s tebou hádat, ale prezentuješ to jako boom-bap, ale vlastně ta deska je spíš taková divná než boom-bapová. Pro za mě, jako co se týče, já si boom-bap představuju trošku úplně jinak.
1: Ale to říkali kluci i o té desce s Drymanem, že je divná, tak to je ještě...
2: Hele, tady se to ale ještě musí potkat s tím, že to, co my děláme s Martym jako Pio v poslední době, jsou mnohem jako větší fúze a hudební experimenty než tohle. A pro mě tohle, byť teda je pravda, že pro tebe to byl takovej vlastně trochu exkurs do syntetičtějších věcí. A jako ven z toho úplně nejklasičtějšího premiérovského boombepu, to je trochu jinde. Na druhou stranu je to prostě formát klasického rapu, tři sloky, refrény, skrečovaný refrény, jsou tam i samply a za mě to je přesně ten jako vlastně... Jako boombep to je prostě.
1: No. Dobře, pojďme nezabřednout do akademické jako diskuse o boombepu. Každopádně si myslím, že pro spoustu posluchačů Color Music Radio by možná nebylo od věci vlastně vysvětlit nebo definovat, říct, co to vůbec je ten boombep, protože bavíme se o hiphopu a o rapu. Já sám mám doma spoustu hiphopu, ale léta jsem vlastně nevěděl, co je to jako boombap, ačkoliv jsem léta chodil tamhle k Abdulovi do krámku hiphopovýho, který se jmenoval Boombap na Bělehradský, ale vůbec jsem nevěděl, že boombap je prostě nějaký jako styl beatů. A tak se ptám tebe, Davide, protože ty jsi to teda vytvořil a vyhraňuješ se tomu, že to není úplně čistý boombap.
3: No, jako...
1: Vysvětli posluchačům, co to teda je boombap, prosím.
3: Jsem já ten pravý, abych to vysvětloval.
1: Zkus to, podle tebe.
3: Jako, já kdybych měl definovat, co je pro mě boombap z Ameriky, tak ano. Je to album od KRS-One a konkrétně písnička Sound of... Kurňa, to ani vyslovím. Sound of the Police.
1: Okay.
3: To je pro mě ten boom čvach, jo?
1: No.
3: Nebo si představuju House of Pain a tyhle věci, jako, že to je boombap a tak, jako, ale... Označuje se za boombap i věci jako od gangstáru a tak.
1: Ano.
3: Takže vlastně já sám ani nevím, co to boombap je.
1: No
3: ale hlavně jsem, úlet je, když jsem slyšel nějakou písničku od Wondera, kde on co si rapuje a říká tam boom, boom, bap, já jsem říkal, jo vlastně, z tohohle to asi pochází Kopák a Virbl.
1: Jo, takže boom čvacht, nebo boom klak, nebo...
3: No nic takovýho, no. A, ale říkám to, hlavně to album se jmenuje, že od KRS Return of the Boombap, takže...
1: Jo.
3: Tam jsou bubny, které mi fakt jako... Že si takhle představuju jako pravý boombap, no.
1: Hele, vidíš, podívej, já jsem vzal tady Return of the Boombap, protože jsem si říkal, že se nějaký tyhle věci starý můžou hodit ilustrační. To je album A... Return of the Boom Bap. No tak vidíš, tak jsme vymysleli, co si dáme dál.
2: Mimochodem takže... tenhle ten track, sorry, jestli můžu to říct, ano. Tak jsme trénovali, když jsem ještě učil na Gimplu, tak ano. Track Return of the Moon Bap, jsme celý track jeli s jednou mojí skupinou na angličtinu, že to uměli repovat od začátku až do konce všechny tři sloky.
1: To je geniální.
2: Teď loni, jo, nebo jako to jsme v roce prostě 2025, jo, a vem si, že to je věc z roku 93. Takže... A i tenkrát byl vlastně ve třídě jeden kluk, říkal, jo, tohle je klasický boom bap, to znám, to je ono. Hele, tempo kolem 90, prostě až 93, samply, tučný basy, tučný beaty, my jsme tomu říkali škopky, Return of the Boom Bap.
1: A jak starý jsi měl studenty, to jsou 15-letý třeba?
2: Tohle bylo normálně jako střední škola, řekněme, prvák, druhák byly, prostě 15, 16, tak něco.
1: A pak si to známkoval?
2: Jo, měli z toho i známky, když to uměli naspamět, tak dostali jedničku z angličtiny a nemuseli psát písemku.
1: Wow, tak takhle se učí angličtina v hlavě, přátelé. Tak aspoň víme, co bude Boom Bap a KRS-One Return of the Boom Bap, tady si definujeme styl. Tohle byl rok 93.

byť spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

0: Za míli. Slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Slovo je základ rapu, říká Filip Konvalinka na desce Dvě mouchy jednou ranou, kterou tady dneska křtíme včera v Jihlavě a zítra
2: ve Zlíně.
1: Zítra ve Zlíně.
2: V Jihlavě, že jsem z Jihlavy, a ve Zlíně, že David je ze Zlína.
1: A tam kde, prosím tě? Co tam je za?
3: Bar u Pštrosa.
1: Bar u Pštrosa, tam to je, ve Zlíně. Ty jsi dělal beaty, tady jsme měli tady ještě pokračování diskuse. Je to boom bap, není to boom bap? Je to boom bap. Já vlastně vím, že, nebo když jsme se tady dneska zdravili, tak jsi říkal, všechny své desky jsem prodal tady před 9 lety.
3: Ano.
1: To seš jeden z mála teda DJů, který opravdu prodal všechny svoje DJský desky.
3: No tak ještě mi nějaké zbyly a ty jsem prodal, on se jmenuje Vrcek, je tam z Přerova nebo z někama.
1: No ale že jsi to prostě pustil. Že jsi
3: já jsem potřeboval peníze, abych se vůbec dostal domů do Zlína zpátky.
1: Dobře.
3: Já jsem tady dlužil za nájem, 3 nájmy a potřeboval jsem prostě každou korunu. No já jsem vlastně propil stejně nakonec, ale i batohy, nebo ty jsem ti to nechal, i batohy tenkrát.
1: No vidíš to, to jsou...
3: Jako já jsem si říkal, prodám něco a nechám si premiérové věci, no. A Dreho věci, protože to jsou moji oblíbenci. A pak jsem říkal, to musím prodat ale všechno, jako. Stejně z toho nehraju, leželo to jenom doma, jako jo. No. Já jsem říkal, bude z toho mít třeba někdo požitek, ale jak jsem to obrečel, kurňa.
1: A seš teda DJ, který využívá Serato. Ano. Opět jenom posluchači, co nevědí, Serato je digitální DJing, je to... Na oko to vypadá, že člověk hraje z gramofonu, ale ty desky se nemění, je na nich jenom kontrolní signál a vlastně veškerá muzika je v počítači. Ale říkal jsi, že potom, co jsi teda ty desky prodal, tak zase už teďka rodinný život a rodinný krb a rodinný gramofon se točí.
3: Točí se doma, ale kupuji už jenom alba na poslech.
1: Co tam máš teda třeba?
3: Mám tam sbírku Garyho Moora třeba, nebo Moora, nevím, jak on se čte, protože mě blues strašně jako baví. Mám tam samozřejmě i hiphopové jako věci, pro Digita mám jako Stromae, jsme se dneska balili a vidě. A nevím, mám tam Divokýho Byla třeba, a teď mě ukamenujou fanoušci, mám tam Daniela Landu, 3 desky.
1: A ty se pouštíš kdy?
3: Jsem si pustil jednou, když jsme to koupili, ta deska je v pořádku, pak se mi reklamoval a pak mi poslali novou, protože byla křivá jak jazz.
1: Dobře.
3: To se mi dokonce divili někteří kamarádi, třeba Idea se mi divil, ty jako reklamují, že desky jsou křivé, jo? Protože já vím, že to jde vyrobit rovně.
1: No, některé desky jsou strašně křivé.
3: Špatný skladování nebo tak a je to hned, no.
1: No, nebo rychlá.
3: Jako kdyby ty desky stály 50 Kč, tak je mi to jedno, ale když to stojí prostě přes litr, tak jak chce, ta deska je v pořádku, že?
1: No. Bohužel loděnice občas příliš pěchají s těma deskama a nenechají tam dozrát, tak oni se pak takhle vlní,
3: ano.
1: Nebo tak si to aspoň vysvětlujeme my. Každopádně tuhle máš celkem rovnou. Dvě mouchy jednou ranou. Je tam i song Dvě mouchy jednou ranou? Je tam něco, kde se vyloženě vysvětluje, jak jste na to přišli? Ne. Nebo který dvě mouchy teda jste zabili?
3: Dvě mouchy asi proto, že jsme tam dva. Spojení dvoj labelů, Avantgarda Music a Tynik labelů. Ty jsi ještě na dovolenou, ne? To chtěl taky k tomu nějak říct, nebo?
1: A tam bylo hodně much, nebo co? Ne,
4: ale to bylo zase jakoby, že jsem z jednoho světa dílů letěl na druhej.
1: Jo.
4: A v té době, když jsem přemýšlel o tom albu, tak mě tady tohleto jakoby rčení provázelo na každém druhém kroku.
1: Jo,
4: říkám,
1: jo.
4: Když se spojuje prostě jeden MC, jeden DJ z jiných světů, z jiných labelů, tak to spojíme jako dvě mouchy jednou ranou.
1: Můžeme si k tomu pustit nějaký ilustrační track?
4: Dáme Návrat.
1: A prosím tě, řekni mi...
4: Ten je na Bčku druhej, nebo na první. Bčku. Na Bčku druhej.
1: Na Bčku druhej. Tak dáme Návrat.
4: Což je za mě úplně klasický boom-bopovej sound.
1: A na tu tvojí dovolenou, což byl celkem teda epochální výlet na druhý konec planety, se zeptám za chvilku.
4: Mm-hmm. Okay.

0: Posloucháte Color Music Radio, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz. Teďka nám tady se dotočila deska Average White Band, taky mnohokrát vysamplováno a použito v hiphopu. A povídáme si s Filipem a s DJem Fatem, kteří nám přinesli svoji novou desku, Dvě mouchy jednou ranou. Tuhle desku samozřejmě koupíte už nyní na e-shopu Fono.cz. Stejně jako dokonce rovnou si zabil dvě mouchy jednou ranou a přinesl si mi i desku Pio Squad. Punk is not dead, ano, další dvě mouchy hotový. Punk is not dead vyšla původně v kterým roce?
1: 2006, je to 20 let remasterovaná letos vycházející reedice, no.
0: Jedno vinyl, dvoj vinyl?
1: Dvoj LPčko a je tam jeden úplně z brusu nový remix na jednu z těch starších věcí, prostě původně vydaných a remix, který dělal severočeský, za mě úplně mega krutej undergroundový beatmaker, který se jmenuje Drogy D, takový špinavej, pomalej, tvrdej rap.
0: Špinavej, pomalej, tvrdej rap.
1: Přesně tak.
0: Teda bychom si to měli pustit. Já jsem myslel teda, že si pokecáme o Číně, ale ano. Možná bychom si mohli připomenout 20 let Pio Squad a připomenout zvuk vaší hlavské party z roku 2006.
1: To bude na Bčku.
0: Ano, šáhnout si do naší hiphopové sekce po desce,
1: Dčku,
0: velmi správně.
1: A,
0: B, C, D, je to nový LP.
1: Okay. Na Dčku poslední věc.
0: No a když to takhle máš retrospektivně, a poslech si to předpokládám teda celý, stojíš si za každým slovem, co jsi před 20 lety vypustil?
1: Tohle je hodně divoký období, ze kterého jsem se vlastně spíš dostal ven a je to pro mě i jeden ze symbolů toho, proč už dneska nepoužívám ani tu přezdívku, která tenkrát seděla na toho mladého, provokativního, drzího, zprostýho kluka, což už dneska nejsem. Jako hele, nelituju ničeho, každá doba měla něco, byla to zábava, byla to jako velká rebelie v určitý době, dneska už to tak není. A jestli si zatím stojím, bylo to tak, jak to bylo?
0: Tak rebelie mladistva je taková proti všemu. Dneska si myslím. Že furt jako rebeluješ, ale už víc cílíš, ne? Jakoby, co ti vadí, pojmenováváš konkrétně
1: a tak dál. No.
0: Co jsme to teda vybrali za skladbu?
1: Je to remix Pravda versus Fikce, na který jsme dělali jakoby remix contest a vyhrál to Drogy D.
0: A ta není na původním CDčku, ta je pouze na dvoj LP, který právě vychází a seženete ho ve Fono.cz.

Nakládej to, musíme jet. Vezu přes hory poslední kamion ropy. V zádech stovky kilometry, jedu už dny, jsem skoro v cíli. Jedu přes území Evropy, tečou mi nervy. Vezu tajný přístupový kódy.

0: Yeah. Ha, kde je pravda, kde je fikce? Tak to jsou otázky 20 let starý z desky Punk is Dead, z desky Pio Squad. A my tady máme Filipa Strejdu Filího. Jak jsi teda vlastně tenkrát říkal?
1: Tehdy to byl F-ko.
0: F-ko. Mm-hmm. A to je už pryč.
1: No,
0: F-ka odval čas.
1: Jo.
0: Nějaký návod na to poznat, kde je pravda a kde je fikce?
1: Člověče, to je, si myslím, každodenní věčný boj navždycky a dneska si myslím, že to je ještě těžší, než to bývalo za nás, protože dneska, jak říkal David, už nejde věřit na internetu vůbec ničemu.
0: Přesně tak. No a ty jsi vrazil do světa podívat se, jak to vypadá ve světě.
1: Ano.
0: Já jsem sledoval tvý nějaký posty na Instagramu a tak dále, krásné fotky z přesunu na asijský kontinent. Hmm. No, možná než si pustíme skladbu Ninja, tak bychom se mohli do té Asie podívat. Jak tě to vůbec napadlo vyrazit? Co to bylo, měsíc, dva?
1: Měsíc a byly to dvě muchy jednou ranou. Byla to Čína, jižní Čína teda, protože Čína je samozřejmě obrovská a já jsem procestoval jenom jako ten nejjižnější spodek nad severní hranicí Vietnamu a odsaď jsem letěl rovnou do Káhiry a byl jsem 14 dní v Egyptě, kde jsem to kromě Sinajského poloostrova procestoval taky křížem krážem úplně celý a úplně sám. A ta motivace byla prostě jednoduše ta, že jsem chtěl poznat dvě z nejstarších civilizací vůbec, který vlastně vymysleli věci, které do dneška používáme a který ovládali svět, řekněme, tisíce let před Kristem ještě. No.
0: Co jsi tam třeba našel, co jsi nečekal?
1: Co jsem nečekal?
0: Nebo jsi tak jako potvrzoval to, co jsi věděl, protože vím, že jsi připravoval na tu cestu, určitě jsi nastudoval v těch kulturách, ledacos.
1: Ale to je dobrá otázka, co jsem našel, co jsem nečekal. Ta cesta trvala měsíc a já jsem ji jako dlouho dopředu musel celou naplánovat a prakticky jsem věděl, co mě bude čekat. Ale co jsem nečekal a chtěl jsem to poznat, bylo něco, čemu se říká dobrá a přívětivá egyptská duše. A nakonec jsem ji skutečně potkal a poznal, i když to stálo spoustu sil a spoustu vypětí a spoustu nervů a spoustu času, ale nakonec jsem na ní narazil a našel jsem v Číně svobodu, kterou bych tam vůbec nečekal. Našel jsem tam pláže, na kterých se dá v noci úplně free jako přenocovat, když si tam rozbalíš jenom stán nebo nemusíš ani to, což za nás před 20 lety tady byl jeden z našich velkých jako snů dojet si s holkou na pláž a bej tam s ní přes noc, což dneska v Evropě prakticky už nikde nejde, protože všechno je soukromý a všechno je placený a najednou to najdeš v Číně. V symbolu velkého diktátorského režimu, který drží 2 miliardy lidí těžce jako pod vládou, nebo jak to mám říct jednoduše, a najednou tam jako objevíš to, že na plážích si tam můžeš dělat, co chceš, že to tam nikomu nevadí. Hmm. To jsem nečekal. Surfují tam dohromady 3 borci v Jihočínském moři na jednom ostrově u Hongkongu a potkám tam jednoho Švýcara, který mi vypráví tohle, že tam jezdí právě pro tohle, že už nemůže ten druh svobody, po který jsme tady my třeba před 20 lety nebo po rozpadu komunismu toužili, tak ji našel v Číně. A teď jsem ji tam našel i já.
0: To je velký rozpor, nečekal bych to.
1: No.
0: Takže krásná cesta. Vyražte do světa, nevěřte internetu. V Číně je svoboda. Ne, všude.
1: To je halucinace. To je fakt, hele, takhle když si to řekneš, tak to je fakt jedna z nejtvrdších, jako jeden z hodně tvrdých, rozporuplných paradoxů. Ale když tam potom několik hodin sedíš na pláži, kde není skoro nikdo ten neotravuje, není to jakoby civilizovaný v tom našem slova smyslu, nejsou tam animátoři, nejsou tam skoro žádný služby, je tam jeden malej dřevěný bárek, kde ti, když náhodou přijde, tak ti holka naleje nějaký drink a sedí tam dohromady 4 lidi, kteří si tam vychutnávají vlny, západ slunce a jednoho brazilského surfaře, tak jsi úplně šťastný.
0: Kolikrát tě v Číně někdo identifikoval? Jakože ID? Kontrol?
1: Ani jednou.
0: Ani jednou?
1: Tohle byl třeba předsudek, který jsem si tam vezl, že tam jako přejdeš na červenou a už ti to strhává z kreditky automaticky prachy a že tě furt někdo bude takhle jako čekovat a podobně. za mých 14 dní, kdy jsem tam byl, se mi to nestalo ani jednou.
0: No, je to spíš důkaz asi technologie, oni už nepotřebují vidět tu kartu, oni ví, že tam seš.
1: Jo, to určitě, hele, jo. Já jsem musel vyplnit úplně každý krok, odkud se budu každý den, jakým způsobem přesně, v kolik hodin přesunovat, to muselo být naplánovaný rovnou dopředu. Jo, nestačilo říct, budu tam jezdit vlakem. Ne, musel jsem jim odevzdávat, než mi dali vízum, musel jsem odevzdávat, jakým vlakem, odkud pojede, na kterém nádraží vystoupím a podobně. Takže ano, ten pocit orwellovský sleduje mě tady každý, na každém kroku tam je, ale uprostřed toho prostě, když tohle jako nějak překonáš, tak seš najednou v kantonu v 35 milionovém městě, hledáš rodný dům Bruselího a seš tam úplně šťastný.
0: A našel jsi?
1: Jasně.
0: Já, to bychom si měli taky pustit.
1: Oh yeah.
0: Každopádně, posloucháte Fonotač, dáme si další muziku, dáme si skladbu Ninja.
1: Yeah.
0: Z aktuálního EP, který tady dneska svým způsobem
1: Alba, ne EP, křtí,
0: Alba, pardon, který tady křtíme dvě mouchy jednou ranou. Je tady s námi v rekordčepu Fono.cz Strejda Filly, Filip Konvalinka z Pio Squad. Venku mají auto, mají štender, přivezli jste i nějaký merch, že jo? Máte
1: máme trička, máme kšiltovky, máme vinily.
0: Jo, máte vinily, takže klidně se za náma stavte, ještě si povídáme do 7 hodin a prodáváme desky, podepisujeme desky, hrajeme desky, tady je Ninja.

energie, harmonie s vesmírem, léčba sebe i jiných, předtucha nebezpečných.

0: Máma, posloucháte Fonotáč, vysíláme z Rekordshopu Fono.cz, povídáme si tady na mikrofonu teďka DJ Fate a s Filipem Konvalinkou přinesli svůj nový vinyl, taky edici 20 let starého alba Punk is Dead od Pio Squad máme nově na vinilu a DJ Fate taky přinesl svoje releasy vinilový, protože ty seš, a i se to píše o tobě, jeden z nejproduktivnějších beatom makerů za těch posledních 25 let.
1: Je to možný, no s DJem Vičem se asi hádáme o první místo, nebo nevím, ten má taky
0: a přes 20. A ten je pořád tak aktivní jako
1: taky, jako ty, určitě,
0: jo, protože to, ty tam máš
1: tohle i... Ten Filip s Filipem, to je 21. nebo 22. deska, nevím, musel bych se podívat na svoji Wikipedii.
0: OK.
1: Ale už prostě přes 20 jich je, no.
0: Přinesl si tady taky teda svůj letošní release, což je DJ Fate a Yoga Spank.
1: Spank, no.
0: Spank, dobře. Album se jmenuje Koupili jsme Boha, aby za nás makal.
1: Přesně.
0: A co to je, kdo je Yoga Spank?
1: Yoga Spank je takový ostravský tatér, měl takovou crew, která, co ti je, si myslím, jmenuje, co ti je, se jmenovali, no, nebo to byl label dokonce, s nějakýma klukama a tak, a požádal mě, jestli mu neudlám být, už jednou jsem mu dělal něco nějak na nějaké jeho, jestli to bylo EPčko nebo album, už ani nevím, ale nedělal jsem ho celé, dělal jsem mu tam pár beatů, a jestli pět, a teď si ozval znova, že jestli mu neudělám zas na něco na jeho EPčko, a jsem říkal, hele, já ti to udlám klidně celé, nechci za to peníze, ale bude to na vinilu, jinak jako mě to nezajímá v podstatě. Jo, tak řekl, že jo, pro mě je CDčko zprosté slovo.
0: Takže ten nějaký budget, který on měl, jste vrazili do výroby vinylu.
1: No, oba dva prostě 50-50
0: to vydali jste to víceméně, to je prostě, to není, že jo, ty nikdy, to není, co to je za label, Arturian?
1: Arturian je to, jsou ty logo, společně, klávesová, okay. Klávesy, co mi jako,
0: co na ně
1: co mi sponzorovali takhle, ano. Nějak, no.
0: O tom jsme se teda taky bavili, že už nejdeš MPCčka, už to všechno ťukáš do klapek, jo?
1: No, ne takhle, dělám to v Cubase, v počítači, ale věci dohrávám z kláves.
0: OK. No a který label teda to vydal?
1: Ne, David Tesař a Roman Ryška.
0: Čili ani jste nevymysleli zatím název labelu?
1: Ne, jakož nemá smysl, že jako kvůli jednomu vinilu vymýšlet jako název labelu.
0: Dobře, dobře. Takže letošní release DJ Fate a Yoga Spank. Koupili jsme Boha, aby za nás makal. No, co ti myslíte? Je to tam někde?
1: No, on to tam řekne v jedné písničce, já jsem se ho ptal, protože my jsme se hádali, jestli, nebo hádali, dohadovali, jestli tam dáme velké B nebo malé B u toho,
0: no,
1: Boha.
0: No, no.
1: A kamarád, češtinář, výborný, mi poradil, z hodou okolností ideu v bratr, tak mi poradil, jestli je tam velké B, protože myslíte asi toho Boha, ne? Jako prostě Boha, kterého lidi věří. Ale pak mi Yoga Spank vysvětloval, že Bůh je vlastně v tomhle případě marihuana, kterou v Ostravě nakupovali a prodávali a vydělávali. Čili koupili jsme Boha, aby za nás makal, a oni nemuseli nic dělat, že? Takhle mi to vysvětlí. Takže zase do drogy, Ostrava, drogy.
0: Takže v Ostravě měli model, který se jmenoval Bůh?
1: To je jako synonym pro tu marihuanu asi, tak to myslel.
0: Dobře.
1: A já jsem říkal, právě proto jsem říkal, hele, to nikdo nepochopí, že to myslíš takhle, z té desky.
0: To ne, no, ale díky, že jsi to vysvětlil.
1: Takže
0: hele,
1: je tam velké
0: a bo. My si teda dáme ukázku taky i z tohohle vinilu, který můžete koupit ve Fono.cz, a to je teda skladba...
1: Zůstaň a hrej si. Krásná, jo. Myslím, na mě zvukem netradiční, že by málo kdo řekl, že jsem to dělal asi já, myslím.
0: A v čem to spočívá? Zůstaň a hrej si, je to řečeno dívce, nebo...
1: On tam řeší hodně, některé písničky jsou vloženě o Ostravě a v těch problémech, a tohle je, a některé tam řeší jako rodinu až tak, a tak, protože už má taky dítě, je taky, kolik má, 43 let nebo kolik, takže neřeší blbosti a řeší tam spíš rodinné životy, no.
0: No, a Zůstaň a hrej si je o...
1: To si poslechni.
0: To si poslechneme.

0: Budem, až to tady dopovídáme.
1: OK.
0: Vůbec, co říkáte tady na to počasí, jako, čím se osvěžuješ, prosím tě, Davide?
2: To bude reklama, ale mám tam čaj Lipton, studený, ale zrovna je paradox to, že je tak pěkně a já jsem nemocný, no.
0: To je škoda, no, ale přivezli jste hlavně tady piva s vlastní etiketou, jako
2: ano, pivečka.
0: Kextu, jak to, jako... To je 0,7, teda pěkná lahvinka s etiketou tady s třemi vašimi daty, včetně Fono Praha. My jsme teda Fono.cz, prosím tě, no, ale dobře, no, v pohodě. Co to je, kdo vám udělal limitovanou edici tady piva?
3: Ale to je kamarád, který má minipivovar prostě v západních Čechách a točí to ze, nebo vyrábí to ze žateckýho chmele, tohle je normálně 11 ležák. A podle ohlasů těch, kdo vypili, tak je moc dobrý.
0: Jo, já jsem se teď taky napil.
3: Je to taková památeční věc, jak se dělá třeba na tour, že máš prostě ty datumy zastávek a tak.
0: Je to i na prodej, nebo jenom kdo přijde, tak se může napít?
3: Tohle je ideálně pro toho, kdo si koupí jakýkoliv merch, tak dostane bonus tohleto pivko. Tak je to myšlený. Mm-hmm. Na prodej to ani nebylo.
0: Jo. Takže já tady pomlaskávám do mikrofonu hrozně, no ale je to dobrý, no. Mm-hmm. Takže kdo si koupí desku, nebo kdo si koupí merch, dostane i tady to památeční 2M1R.
3: Pivo.
0: Dvě mouchy jednou ranou je teda vaše deska, kterou tady dneska představujeme a křtíme. Zítra pokračujete ještě ve Zlíně, bar Upštrosa. Tam i něco pustíš, Davide, jakožto muziku, že tam bude trošku...
2: Bude to něco podobného, tady budu to pouštět, ale z noťasu jenom. Mm-hmm. Tam máme takový kamerlík vzadu přichystaný, ale jestli bude takové počasí, tak bych byl asi spíš venku v parku.
0: Ty žiješ v tom Zlíně, odkud pocházíš, nebo jsi pražský?
2: Ne, tady jsem bydlel 9 let, ale bydlím kousek od Zlína, Hvozdná, no.
0: Takže tam máš svůj crew, tam seš, tam je tvůj gang.
2: No, můj gang je teďka rodina, takže nemám žádnou crew.
0: Jasně, to se stane s věkem.
2: Rodina je pro mě teď základ největší.
0: Filipe, ty to máš asi stejně, viď?
3: Já to mám úplně stejně. A úplně stejně i v tom, že obě máme dcery. Oba máme dcery, takhle.
1: Dvě mouchy jednou ranou.
3: Tak.
0: Všude se nám to teď propisuje. Tak co z toho si dáme jako závěrečnou...
3: No tak když už jsme u těch dcer, nedáme cesta malé mandarinky. Já tam mám track s mojí starší dcerou, s Matildou.
0: Wow.
3: A je to hrozně pěkná věc, podle mě.
0: A Matildě říkáš mandarinka?
3: Ne, ona si založila ve své škole jako crew a jako symbol si vybrali mandarinku, tak tomu říkají mandarinková crew. No, to je Matilda.
0: Takže ta se potatila.
3: Jo.
0: Co tvoje, Davide, dcery?
2: Moje dcera teprve bude mít 4 roky v srpnu, takže ta zatím tančí na muziku.
0: OK.
2: A druhá se mi teprve narodí v červenci.
0: OK. Takže ty jsi malinko ještě pozadu.
2: Ano. Já jsem až na stará kolena začal dělat děti, už jsem dělal kariéru nebo co.
0: Pánové, no těch 20 elp o tom samozřejmě to tady dokumentuje. Díky moc, že jste přišli, že jste přinesli desku. Máme ji na prodej v Fono.cz, vy máte taky ještě na svý šňůře, zítra ve Zlíně. Budou další nějaký jakoby živý představení této desky, bude to mít formu nějakou na festivalech nebo koncerty?
2: No, koncerty budou, plánujeme také menší turné na podzim.
0: OK.
2: Takže někdy nás určitě lidé uvidí.
0: A uslyší.
2: Ano, hlavně uslyší, no.
0: Tak jo, Filipe, řekni něco hezky.
3: Děkujem za pozvání. Na léto. Poslechněte si dvě mouchy jednu ranou. Hele, za mě léto je nejlepší roční období, já mám rád vedro a užijte si celý 2 měsíce prázdnin a podobně.
0: Tak, tady je Filip i s mandarinkou.

Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, ale teď už si tady s nikým nepovídáme. Teď už tady za gramofony jenom zůstávám já, Martin Mikuláš, a do 20 hodin doplujeme ve vodách rapu, hiphopu, jazz funku, funku, soulu a tak dále. Prostě jak to máme rádi, jak to máte rádi.

0: Slow down, baby.
1: Tak tohle byl Q-Tip, byla to taky Erika Badu, byl to Sergio Mendes na piano a produkce Black Eyed Peas. Posloucháte Fonotouch, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz, pijeme tady exkluzivní pivo 2M1R, vyrobené pro tyto tři dny. A to díky DJovi Fejtovi a Filipovi Konvalinkovi, který tady představili 2M1R, dvě mouchy jednou ranou, jejich nový album. Do 20 ještě hodin vám hraje Martin Mikuláš a když už jsme se bavili o boom-bapu, tohle myslím je boom-bap jak poleno a je to velmi profláklá věc od Cypress Hill, ale my vám ji hrajeme ve španělské verzi, což je vynikající. Los Grandes Exitos, tak se jmenuje španělský album Cypress Hill, taky ho máme na vinilu ve Fono.cz.

Posloucháte stále živé vysílání pořadu Fonotouch z rekordshopu Fono.cz a za chvilku budeme končit, takže se s vámi pomalu loučí Martin Mikuláš a srdečně vás zvu na příští týden, kdy k nám dorazí DJové daboví a to pamětníci, takže se budeme dívat zpět v čase na dabovou scénu. Zavzpomínáme na klub Vakata a večírek Beat Smokin' Víc, protože přijdou DJ One Heartman a Krišpín, přinesou svoje desky, svoje příběhy, svůj dabový high rozprostřou tady v naší prodejně. A archiv pořadu Fonotouch najdete na Mixcloudu, kde vysíláme i s kamerou. Dneska jsme tady teda byli 3 čtyřicátníci, takže nic moc. A příště ještě starší možná budou chlapkové, ale pak přijdou i nějaký holky, určitě sledujte dál tenhle program. A historii tohoto programu naleznete na mixcloud.com/fonotouch. A protože máme rádi hip-hop, ale taky máme rádi jazz, funk a soul, tak končíme hip-hopově i jazzově, zároveň tady jsou Buckshot LeFunk. Album Music Evolution. Mějte se fajn, loučíme se z Fono.cz. Good enough for James, good enough for me.

0: Yo, Apollo!
1: Take us to the Brooklyn Bridge, son!
2: Sure! One, two,
3: Vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a náš kolega Albert, DJ Alberto, byl tak unešen hrou na saxofon, že odhalil, protože je velmi studovaný saxofonista, že tady máme tritónovou substituci. To je pojem, který jste určitě nikdy neslyšeli a nevíte, co to znamená a nechcete to vědět, takže hrajeme dál a už se s vámi fakt loučíme za chvilku Mr. Thing.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Pani doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Mi to jedno, kolik to stojí. Doktor, pani doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.

se stejně nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návrh.

Ale...

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Oh, yeah.

0: jazyk. Tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co by chtěl.
0: Co by chtěl. A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle země pěkné, skurvené.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.
2: If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, or should I say, death implies life, you can feel

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu dalšího vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. Tak jak bude vypadat ta dnešní čtveřice? Nejprve se vrátíme k výborné rockové trojce Deportivo, pak přijde na řadu lehce psychedelické retro 60. let s hezkými vokály Butterscotch Hawaiian. Po nich se podobným způsobem vrátíme k jedné kapele z kanadského frankofonního Montrealu, přesněji to budou Grim Skank, a dnešní základní plán dovršíme souborem Big Mama, hrajícím trochu jiný styl, totiž ska. A odhaduji, že by do celé hodiny mohl zbýt čas i na nějaký ten bonus. Hned se přiznám, že první dnešní kapela se španělským názvem Deportivo patří mezi mé oblíbence. Někdy se o ní píše jako o pařížské, i když se zrodila v městečku Boë d'Arcy, asi 20 km stranou. Jedná se o klasickou rockovou trojku z větší části preferující francouzštinu a hrající velmi energickou, ale zároveň melodickou muziku někde mezi Noir Désir, indie rockem a retrem 60. let. Začínali v roce 2003 a už jejich prvního alba z následujícího roku s názvem Parmi You se prodalo 60 000 kusů, takže rychlý úspěch. Na následném turné už přeskakují populárním Levon Pass. První album přineslo i skladbu Mille Moue Même, což byl zároveň i single podpořený videoklipem. Tady je.

Deportivo z jejich prvního alba z roku 2004. Jak jsem říkal před písničkou, jde o klasickou rockovou trojku, takže kytarista a zpěvák Jérôme Coudan, basák Richard Maniak a bubeník Julia Bonnet. Druhé album vyšlo v roce 2007 pouze pod názvem skupiny a pokud jde o hitparádové pozice, vedlo si ještě lépe než debut. Vůbec myslím, že i všechny další desky Deportiva jsou výborné, i když z rokové dravosti jedničky muzikanti trochu ubrali. Ten částečný posun je spíš k melodičtějšímu retru. Skupina si získává respekt i mezi francouzskými rockovými osobnostmi a není žádná náhoda, že třetí album Ever a Beginners produkuje Gaetan Russa. Z téhle desky, která se objevuje v roce 2011, pochází i trochu karibská písnička Se Té Seo.

Deportivo z jejich třetího alba. Pokud jde o živé záznamy, tak nic takového se sice na pultech dosud neobjevilo, nicméně v letech 2009 a 2011 se takové dva objevily ke stažení na oficiálních stránkách Deportiva. Poté, co se nemoc v dobrém rozešli s vydavatelstvím Barclay, zakládají si vlastní značku s názvem Titanic, na které si v roce 2013 vydávají čtvrté a zatím poslední album. I když se s nějakým oficiálním rozchodem hudebníci neohlásili, tak je pravda, že kapela už posledních 6-7 let nefunguje. Zpěvák a kytarista Jerome Coudan, který byl i jejím hlavním autorem, se v roce 2017 představil prvním sólovým albem Eurotrash Summer. Použil pod ním ale pseudonym Navar. No a konce minulého roku jsem se už v souvislosti se skupinou Louis Attack zmínil o dvoučlenném projektu Vertige, který v roce 2020 vytvořil s jejich basákem Robinem Fexem. Vyšlo jim výborné album Populaire, u kterého se někdy taky zastavíme. Bubeník Deportiva Julia Bonnet se od roku 2017 objevuje v sestavě hardrockového kvarteta Leather Wings. Ale abych se vrátil k tomu čtvrtému albu. Jeho název je Domino a řekl bych, že jsou na něm malinko znát výraznější retro klávesy, které třeba mě připomněly někdejší Inspiral Carpets. Skupině v tomto ohledu přispěl přítomný zvukový mistr Arno Baskuňana. Tady je titulní skladba z této poslední kolekce, takže Domino.

Stále posloucháte pravidelné francouzské vychytávky. Soubor Butterscotch Hawaiian je jméno poměrně mladé. Pokud vím, tak vydali pouze 3 EP desky, cirka po 5 skladbách. Také oni se, co by kapela, zrodili v Paříži, a to před 6 lety. Tehdy to byla pouze dvojice, oba hlavně zpěváci a kytaristé, Alexis Seferio a Gautier Havel, takže trochu české příjmení. Až postupně se soubor rozrostl, mimo jiné též o 2 dívky. První 2 EP z roku 2016 a 2018 přinášejí moc příjemné retro 60. let se špetkou psychedelie a většinou pěknými vokály. V první dnešní ukázce, která je z toho prvního, pojmenovaného Cosmic Dust, jsem vybral Stay Around s trochu westernovým nádechem.

Butterscotch Hawaiian. Ještě když se mi tady představoval poprvé na konci roku 2019, nedošlo mi hned, v které oblasti bych měl hledat význam tohoto jejich jména. Jen tak jednoduše říct, že by to mohl být havajský karamel, je trochu mimo. Vzhledem k tomu, jakou muziku tenhle soubor vytvářel, je skoro jisté, že jde o jednu odrůdu, nebo možná směsku konopí, velmi ceněnou mezi labužníky. Dejme si teď ještě jednu skladbu z onoho jejich prvního EP, konkrétně titulní Cosmic Dust.

Když se v roce 2018 krátce po druhém EP objevil i třetí s nečekaným obratem k instrumentálnímu nepříliš zajímavému syntetickému zvuku, už to mohlo něco naznačovat. A to něco byl brzký rozpad kapely. Poslední rozlučkový koncert odehráli Butterscotch Hawaiian předloni v květnu, rozprodali tam zbylé vinily a ústřední dvojice pak pokračuje v novém projektu s názvem Magon. A ten opět zní jako původní Butterscotch Hawaiian. Třetí EP dnes necháme tedy stranou a vybírám raději Places z toho druhého. Vyšlo tehdy jen pod názvem kapely.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Po nějaké době se vracíme do frankofonní oblasti Kanady a tentokrát to bude přímo do Montrealu. Pánové ze skupiny Grimmskank, taky jako správní Quebečani, preferují samozřejmě francouzštinu. Ale jinak jsou zajímaví i některými texty ve španělštině, řečtině a dokonce perštině. Tahle ve frankofonní Kanadě dobře známá kapela vznikla už v roce 1988 na základech hardkorových Fatal Illness. Svůj styl údajně označuje jako world punk, ale publicisté spíš mluví o dlouhé řadě stylů, od hardcoreu přes progresivní a psychedelický rock až po reggae, ska, rap a world music. Jistou zajímavostí je spojení kapely s marihuanou, hlavně v prvních letech, kdy byla významnou součástí jejich image. Jejich tehdejší baskytarista Mark Boris Ann Morris dokonce po odchodu z kapely v roce 1999 založil politickou stranu bojující za její legalizaci. Že se Grimmskank, co by jinak docela tvrdá kapela, nebojí zaplout celkem nečekanými směry, předvede hned v první ukázce, která současně pochází z prvního alba. Desku Autumn Flowers si vydali v roce 1991 původně sami. Písnička se jmenuje Camp Town Lady a jde o cover známé písničky Američana Stephena Fostera, který ji publikoval pod názvem Camp Town Races, pozor, v roce 1850. Grimmskank samozřejmě nebyli jediní, kteří se jí za těch 170 let chopili a kdo z vás si vzpomene třeba na sérii Burákovy grotesky, tak v díle Burák metalistou na úplném začátku tam tak.

Grimmskank z jejich prvního alba Autumn Flowers. Musím upřesnit, že tahle nahrávka pochází až z remasteru, který vyšel oficiálně až po několika letech pod upraveným názvem Autumn Flowers Rerolled. Po dalších dvou albech v roce 1997 se pak opět rozhodli vzít vydavatelskou činnost do svých rukou, a tak následující desky už vycházejí na jejich etiketě Indica Records a pomáhají v tomto směru i místním alternativním kapelám. Pár jmen z jejich stáje jsme už taky ve vychytávkách měli. Teď poskočíme až do roku 2006 k albu, které znamenalo po určitém mezidobí a pokusech o změnu stylu opět návrat k rockovému zvuku, na který byla většina fanoušků zvyklá. Deska se jmenuje Fires Under the Road a písnička Vive le Québec Libre, ať žije svobodný Québec.

Grimmskank mají na kontě asi desítku alb, když to poslední, Unreason in the Age of Madness, vyšlo v roce 2018 a produkoval ho mimochodem Garth Richardson, který se proslavil už prací na prvním albu Rage Against the Machine. Ale myslím, že bych neměl nic pokazit ani ukázkou z alba Set Fire z roku 2013. Ta se jmenuje Snake in the Grass.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a v nich pokročíme k dalšímu jménu. Kapely hrající ska bývají obvykle dost početné a to platí i pro pařížský soubor Big Mama. Také u nich platí další obvyklá skutečnost a to obliba v mixování hudebních stylů. V daném případě můžeme jmenovat vedle ska taky rock, funk a samozřejmě reggae. Vznik souboru se datuje do roku 1995 a rok poté už vydávají na vlastní značce i první maxi single se 4 skladbami. My ale přistoupíme až k prvnímu albu z roku 2000 a poslechneme si z něj Toujours plus you.

Posloucháme, myslím, jeden z nejlepších francouzských souborů svého žánru, Big Mama. Popravdě interpretu s tímto jménem běhalo či běhá po světě slušná řádka, takže je potřeba si dát pozor. Bohužel o těchto našich Francouzích musíme hovořit už jen v čase minulém. Po čtvrtém albu z roku 2009 už o nich není slyšet. Muzika to byla rozhodně sympatická a jako ukázka nechť poslouží skladba Mr. Durand z druhého alba Operation Dance Floor z roku 2002.

0: Big Mama si vydala na své značce Big Mama Records celkem 4 alba. Ale jak už jsem říkal před písničkou, to zatím poslední je z roku 2009. Jmenovalo se Debut a jednu skladbičku jsem vybral i z něho. Paris Perdu.
1: Dans ma rue les travailleurs partent chaque jour au chagrin en croisant les derniers fêtards qui rentrent trop tôt ou trop tard au petit matin. Dans ma rue y a les touristes qui cherchent Amélie Poulain.

Dnešní základní plán v podobě 12 písniček jsme naplnili a ve zbývajícím čase můžeme pokročit i k nějakým bonusům. Zpěvačka Mina Tindle se narodila v Paříži v roce 1983, ale pod trochu jiným jménem Pauline de la Suze Saint-Jean-Yves. Takže ta změna pro potřeby show businessu se dá i pochopit. Nicméně kariéru začala spíš pozvolna v New Yorku. Jednak co by členka skupiny The Limbs, těm vyšlo jedno album v roce 2009, a pak se taky občas objevila jako studiová vokalistka na nahrávkách souboru The National. Jejich kytarista Brice Dessner je totiž jejím manželem. Následně se ale vrací do Paříže a začíná jako solistka. Je asi třeba doplnit, že vedle hlasových dispozic umí i na několik nástrojů a taky skládá. S prvním albem Taranta, které vyšlo v roce 2011, jí velmi pomohl známý J.P. Nataf a výsledek měl nadmíru dobrý ohlas. No a během dalších let postupně dospěl až ke čtvrtému albu, které vyšlo minulý rok. Její tvorba není nějaká velká avantgarda, do značné míry by se o jejich písničkách dal říct, že to jsou jen vkusné slaďáčky nebo profesionálně odvedená popina, ale občas se povedou hezké věci. Počítám k ním třeba i písničku To Carry Many Small Things ze zmíněného prvního alba. Tady uslyšíme angličtinu, ale Mina Tindle ji celkem pravidelně střídá i s rodnou francouzštinou.

už docela zavedená francouzská zpěvačka Mina Tindle. Na závěr tady mám jeden návrat do počátku francouzské New Wave. A nemám na mysli tu slavnou filmovou z 60. let, ale tu hudební z počátku let 80. Jejím dost typickým zástupcem byla skupina Le Provisoire. Možná, že je celkem příznačné, že dostupných informací o kapele moc není. Tak jen stručně, byla to klasická rocková čtyřka z Montpellier a v první polovině 80. let jim vyšlo jedno LPčko, dva singly a jedno EP. Na těch nemnoha nahrávkách, které se dají dohledat, mi místy zněly skoro jako někdejší soubor tradičního popu, popřípadě jako polská šekiera. Vybral jsem písničku Dimua, Dimua, Dimua, která byla v roce 1982 zároveň i jejich prvním singlem. Ještě připomínám, že všechny dosavadní vydání francouzských vychytávek jsou k dispozici na webu našeho rádia a na stejné adrese najdete i kompletní playlisty. Naslyšenou zase za týden ve stejný čas se těší František Vich. A tady ještě Le Provisoire.